aj Milan Grojlich a ja smoj so dženca ráno dživavo, jako smoj z domu stupivoj. Bieše vopravdže čop vo ráno štyrioch s blakami pokazaše živé sliebro v hornej Úžice 26 stopňu ráno štyrioch. No aj netko tu budešinje pokazuje termometer 21 stopňu, hač na 32 živé sliebro dženca zalieze. To so v Rožinče zavisče tež vesela přes krásny lečný večer tam odmie vás o dženca večer. Menujúce posledná stácia Beach Volley Blue je tu rádia Zadkule. No a júce potom trošku kvodnišo z cia 26 stopňami, ale veľa svoncom tu iš přiušiem jara přijomne. A tiež športovce, srbsce športovce mejachu konstičenia při hoj. Čopvrch do horcich temperaturach športovač s kotrmi úsledkami to zoniče po přichodnej hudžbie od Jana Reoria. Bydlk, naše je dobranie, přeje srbský rozvoz.

0: Zadkula.
1: Pozniny Gilea so ke kunci posledni týždeň so borze započne a s tým je tiež naša beachvolleybalová túra 2026 skoro nimo. Pretač si v veľkým finálu Miročicach zahrajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a s dobom poslednú stáciu letušej túry. Šlips a mucha, to je moto. Večera, potekým, keď přeco nedeľskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6 môža so mústva přizeviť a 6 so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nič sa več. Čenca večo.

prvni pokiv za dženzniši večer, s če unie do toho za je Maria Matze naspiova, ižo svišali dženca večer. Zatkula Beach, volejbol v Rožinče. Dalšie pokyvy o netko ešte za vás mám v Srbskom muzeu Budešinia. Budešinia poskyča júce od rana, respektíve do podňa džesa, či ťač do napojenny. Posledný prozinský poskytk za šklinčné molovanie. Krok po kroku navožuja tam v osebitú umielskú techniku. Tak za nastanie na šklince potom hotová molovanka. Dzieci od 7 let môža sa za to ešte přizeviť pod ticket@zorbe6-museum.de. Tež v Srbskom šulskom muzeju v Stroži maja júce ešte raz prozinský poskytk pod heslom Lečo, Svunco, Party. Tam bude vo partie a šo, što ješ za to trebače, tu klinči zajímavé, na kujžde pac to převede nepřeradži, proša tam tež vo přizevenia, miestna sú na 8 dzieci obmezované. Všetci učorio, kúbario, kajštejš, nedeši a přichodní pedagogojo sú júce večer šestčich na Božom šu dorožanta přeprošení, pokém šach přizamknie so rozmova na zároče. Štúj so za archeológiu zajmuje, môže júce večer kamienčanským elementáriu, takým tamnejším západno-úžickým muzeu nimo poladač, tam ponže od večer sedmých vo studňu Gestevic. Archeologaj z krajného zariada za archeologiu přitom ujasnitaj, što tuta namakanka vo času přednedže cia po 10 letami přeradža. Tak, daleko potek im jenom šnikotre pokyvy za přichodne dny. Převele nie je los, ale no aj, tež raz poriadku posledním poznickým tyčeniu. Kotko, pod si bydlky na šestie.

0: Spiewaka Pink, to bie ze Sober, oj, tež i žo, to išto liet, stare tutun, titul. Nitka je 6 do 6, če dále s nabožným svojom.
1: Nabožné svojo.
0: Kýž svišime dženca od Klaudie Heduš cenie sore.
2: Dopomňu se išče derie na vone svunčne džin, jako sem sa s pestovarskými džičimi do bližšie vokoliny podava. Vukodžovanie vokoho listného háta byše rúne to pravé za odpínanie a odpočovanie. V obkýčbovách my, kak sa svetlo svunčných prúhov tu a tam všeštomy vama, na čistú vodu pada, ktorá sa zvaha od lohkého vícika pohybuje. Miestom, za vobdživám zčíha tuto krásne přírodné dživadelenie, vova jedna holčka z napšečivného příbrjoha, pojče raz spíšne sem, to tak vulkotne vupada. Svunca svieči na vodu, a prúhy sa po vode pohybuja. To drbiče vidieč. Votud tež celé vulkotne vupada, přivúva je hulčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúhovala, sa ona k nám ručí. Zdá pak sa je trošku inak byč. Je telko perspektívou na živenie, na svet, na víru. Mnoho prúhovama sa z jednoho svetva, ríka v spíve, ktoré šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam ríka, naše svetvo ríka Kristus. Mnoho prúhovama sa z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektívy je v obdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje Božia ľubošť a přítomnosť slíkaj živenie dávace žôvo svetva. Na mnohých blakách sa vône vyšči. A drude samo tak přemožace, sa krásne vyšťace a zbolace, kajš ve vonem vokomiku s dečimi.
0: To praj Klaudia Heduš cena z hore, dženzišim nabožným svoje, nadavku a zamojtosti bačanskeje vosade. A netko zaspiewa nám ešte Eva Maria Pikotova a potom bude i Josh Eščich.

0: No hej, lube dzieci, runie menjach, so wjazamy swoje kopaczki. No hej, hej, ale na drugiej stronie też nic, ale poskajcie celu jedno resami.
1: Dobre ranje, Mira. Što da je s tobu?
2: Dobre ranje, Beno. Što da dobi za mnu bić? Ty nikak hinkaš. Si se zraniva? Nie, tja. Mam jenoš brutalneho gocora myškach. A palce mi tež bola. Najskýre za mne tutun tyčin trening vupadne. Chceš trening vupadne stać? To tola s cvo njenže.
1: Ojej, što da se kun cvičina jenoš činiva?
2: Kopaj curava.
1: To sme tola šici. Sobotu mejach mi ru.
2: A po tuti nie si hiši taká sprucna bila. Môj vú Jan jeme čera sobu zau. Na bič sokorové turnie dodrežďan. Bič sokorové turnie?
1: Při bič sokorú so kopajnca na pisku raje.
2: Ja viem, što to je, ty mudračko. Ale nie som vidžava, zo by konstičina taký turnie vydrežanach. Hevak byš tam tiež sobu rala. Nie, nie, to by turnie profijo. S mojí tam zvujom přiladovač byloj.
1: A ty jsi tam tak jara přiladová? Zoči netko noze volíte?
2: Ha, ha, Beno. Vojtala vystaj, zo rady nepřiladuju, kak druze raja. No, a my jachu tam tyž jedna rajnišťo, když jsem se mohla sama vůzpytač.
3: Cool. A kak to by?
2: Když no se raz pytala spěšně po přibrhu běžeč, potom víš, kak to je. A nimo toho raje so bosy.
1: Što? Bosy do bule kopaš? Bez dživa, zoči palce bolo.
3: Ale při bít sokoru, tola bůl tak tvěrdy naklumpany nie, kaž hevák.
2: Když to nesi zvučená, to přiušim pytneš. Vosebě na spočátku, když ještě na to nedíváš, kak do bůla kopaš. Tam si spíšně otvučíš, skýku cilič.
3: Och, bych smerč rádu tež raz bít sokorová. Šo je na to vůsmerené, zo spěšnýšo tam a semže. Mienče rajnýšča, mine rajarjo, kručery a žane vůlge přetornenia.
1: To klínči, jako by nastaj nošči action rajnýšču knieživa.
3: Haj, a vo sibě bada tam tohodla vo viele viace rotu.
2: To je paradís, za nadby horky. Ach, Thea, ty by najskýre hinakrečava, tyž by netko mojej noze miła. Ja znajmniejsza raju jenoś jeszcze kopaczkach. Nismy szak podamo, esi od kopaczki. Yeah!

0: 6 minuten no dana po 7 je.
1: Polícia z G.
0: Šelenke polícia ma netko Milan Grojlich za nas.
2: Ve Vulkim Velkove su sobotu vodnio kemper pokradnili, bydlinskim obilje niedže po 100 000 euro hodne. V obsedžerio pak dostanu kemper bozo ročo, polska polícia je jun blízko Lešnje ve Polski namakava. V Irgersdorfe pola Velečina je 66-letny piatk poponju štom puščiv, tu nie na milinovod při dome padnu a jun roztornu, na to je so blak lesneje pody počal palič. Vonjova vobora je přijeva a vohen spiešne zhašava. A ve vázu je šofér Seata sobotu ráno kontrolu zubiu a do pota zajev, zraniu so neje, dále ječ pak s autom nemožeše a drbiachu je vodvlec. Škoda 5000 euro.
0: Tak daleko po takým zdjelenky policie. Poušitku nepovieste sleduja potom za 5 minčino. Najprve pak slyšíme Josefa Donata.

0: Ihr Nappo sät mich.
1: Serbski Rosbus. Povieste. Im Studio Milan Greulich.
2: Wužisku kupiel ve vojarecach 15. augusta na tydženie Zauria. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanirovač. S tobo maja so vauki ve zaunach súporedžič. V svojbnym púlu cedža dôžky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. V zajšvých letach je miesto vojarece s pomocou penes za struktúrnu zmienu hižo jace hač 24 miliónov euro do kupiele investovalo, mez druhým za energetické zanirovanie. V Popice na Čpreviu přebyvá od čerošeho 14 dzieci ve serbskim proznickim kempe. V liesnym šulskim dome cedža hač to piatka z nimi Várič, s dobom planuja filmové večer, lievové vojen a vopetaja serbski šulski muzej ve Stroži a budiski serbski dom. Towarstvo liesnych šulskich domov budiskim v okresu tute serbsko-ryčne lievo za mačano-ryčne a serbsce vukniace dzieci lieca prvný kroč zariaduje. Niedže 1500 v opetovariu bieše konstyženia na vesnym svedženiu v Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před posta letami bychu vesnenio po liet žesadkach přestavky prvný vesne svedžen organizovali. Čera poponiu miachu kulturný program, v kotrem zladovachu na započatky v NDR-skim času. S dobom zarejovachu dzieci a skupina Line Dance rejovanko ze Smerdžaceje. V Radvorju je Modžina svoj 5. barový festival vôtovala. Tam vítachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konc týdženia vuklinča v Radvorju s hudžbným doponjom s kroščanskými dujeriemi. Nimo toho miachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie kšižarjo klietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvoza organizátorojo tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 123 muži môže so vobdeliť. Dobia pak serbsce moc, dokelž bude putnikovanie ryze serbske reči. Hač do konc augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vudieža ve cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovist, že kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To je tropická noc s 20 stopňami a jace, v Kupšicach napríklad ráno 4-6 stopňov, v Vojarecach 24. Čenca, vodňo zaso veľa slunca a sucho večer snáč lokálne nevedra, 30-32 stopňov.
0: Na bučach naše končenie dáleš ho pri starým, štož reka, žane háčenia, žane vyskače, ale viezo môže sa to bio rania zmenič, jeli potom niečo uľadače, pri súčasno rádo polanajú, kaž predsa pak telefonistce, abo zbovesču přes našu četú funkciu v app MDR Serbia. Milana Matej, prijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: No dom je 4 menšiny, pana posedmých, dáleče ze Zuzanu Klimšes. Čia te balkon.

Dženca večo odmieva so hoženče posledná stácia Beach Volleyballu je tore rádia zadkule, do toho so odmieva so potom přiťanú punželu, vulky finále Mivočicach tu iš. Jeli dobiče išče trénovač, dženca večo hoženče mače poslednú možnosť. Poslednú možnosť so přizivič mače tiež dženca za vulet sámske dekanátnie Modžiny. Tum budže nedželu 13. septembra plánované je s busom do Šprovio, Nemce Špraj, Pala Amora ječ, čiž budže potom zhromadne nešport danišej cirkvi, potom přizamknie sa čomikovanie do nového miesta Šprevia, tam vulet potom s grilovaniom při ruletmenie Vuklinčeč daja. Zajímce milí, so kaž prajne ište dženca online přizivič, link namakače na internetovej stronie posova. Serbski muzeju Budešinja poskyča juce od doponja džesačich do napojedny prozinski poskytk zašklinčne molovanje. Krok po kroku navožuja tam vosebitu umjelsku techniku, tak za nastanje na koncu na šklince hotova molovanka. Dječi od 7 let moža so za to išče přizivič pod ticket@zorbisches-museum.de. Šice učerjo, kubvarjo, kajšte iš nedeši a přichodni pedagogojo su juce večer šestčih na Božom šu dorožanta prošeni, potem či zamknje so rozmova na zarodže. A srijedu buđe faro Beno Jakubaš kloštorskej cirkvi Nové Kali, abo Cali, Nemce Noj Cele, v napo jednačih doponja s radvorskimi firmujomnymi Božom šu serbske reči svečič. Na ňu sú tiež šice ďalší prepošení. A kino pod tvojom nebiom zmeja sredu večer za so čornom komcu. Večer živeč ich pokazuje tam Steckerfish Fiasko, to je nové Eberhofer krimi, kde šakle do kina přinže. Česač menšinu do sedmich je.

Katrin Liebscena leči po takim do kraja Sonu a my podamy so přichodnej hodzinie napríklad do kraja športa. Športové úsledky má Jan Rejer za nás. Nimo toho slyšíte rozmovu s občelníkom Mezinárodného feriálneho kurza za serbskú rieč a kultúru, kýšte sa sobotu zakončil a k tomu máme viezo kajš, kujíže deň najlepšiu serbskú hudžbu za vás. Napríklad Kristý Muštorojc. Znamená ešte tiež v dovolu na kvíždy pad pak Kuzvanča spieva Oliver Thomas. A vnímaj přízemne sa ešte Liza Jakštec počas edu. Najprv pak ďalší serbský interpret. Znáte vám zaujíšte Frank Vesela, Lubosč, Midaš, von Spilba, Vosa Minčino, posled mich, serbský rozvoz přeje vám dobré ranje. Vždy moc se šva, se so vos mil kva.

Hej, lečne prozdine so ke konce gilaja tež väčšina vjesnych svedžinov a festivalov je sa hižo odmiva. Tak napríklad minione konce dženia tež tuto leto hižo k 5. raze barový festival Radvoriu. To rekaše za tamnišu modžinu hižo týdžin do festivala započinač baru přijotovač, stan stajič a cvý areál za konc týdženia přijotovač a oni bychu dybkonia hotovi, kaž hižo zajšve leta započinaše sa barový festival s natočenjom suda piatk večer. Potom přizamknu sa tak mienované knajpový kviz, kaž tež reje. Sobotu dješe potom dále, vulka barová party čakaše, radvorská modžina vitaše tam niečo 300 posta ľudí na party z odmeniacej hudžbu a vuklinčeč dachu tutun celé konce dženia potom čera s hudžbným dopodňom s krošťanskými muzikantami. Miezrujme jachu tam potom tež šelaké poskytky za dječi. Hoj a kajž sa nám ždeli, sú radvorsce jara spokojom s koncom týdženia a rekin hľúza bieše to dobre 5-letné jubilé. No aj to šako je to najvážnejšie. Abo 8 inčinov, do napu 8 netko je, slyšíme Olivera Tomasa.

0: Zadkula.
1: Pozniny Gilea so ke kunci posledni týdžen so bóze započne a s tým je tež naša beachvolleyballová túra 2026 skoro nimo. Pretač si v veľkým finálu Miłosticach zahrajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušej túry. Šlips a mucha, to je moto. Večera, potekým, keď přeco nedeľskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6 môža som ústva přizeviť a 6 so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nič sa več. Čenca večer.

Zaputnikowane křižerjo kletu doroma je hišče dosć svobodnych miestno, kajž sče našich povestčach runje svišeli, a tež za vulec serbske dekanatnie Modžine je hišče dosć miestno. Znamenča, jeli chceče so přizivič, mili to hišče dženca činič. Lica punže zromane vulec nedželu 13. septembra do Šprovio pola Hamora. Tam bude napredo zromane nešport danišej cirkvi a potom přizamknie so čomikovanie do nového mesta Šprevia. Tam potom vulec s grilovaniom přirulec mne uklinči. Kajž prajene zajímce mili so hišče dženca online přizivič. Link je pod www.posu.de vozivjene. Dalše pokyvy terminového razu mám nedom po příchodnej hudžbě za vás.

Hej, Anietko, so je na našich pučach tola niešto stavo, a to mienujúce nezbožo na křižovanišču Zecach. Sucha sábskeho rozvoza je nam je vozebiu, vútromne džak za to. Kak jara je resvo, ač so křižovanišče zaureje, vám dotal riec nemôžu, jeli mám dalšie informácie, vám viezo nedom z dželu, ale dživajče na každý pat na to, zo je sa tam Zecach na křižovanišču nezbožo stavo. Anietko, kajš slubiene, dalšie pokyve. Lečo svunco party, reka Jutze Sámskim šulskim muzeju Stroži. Poslední prozinský poskyt, kto tam je? Vod do ponia džesačich, do poponia cioch, punže v partie, a šo što iš za to trebače? Hoj to klinči, zajmove, na kujždy pad pak. To převele nepše rádži, tu iš zvostanje to překvapenka. Proša vo přizivenje, miestna sú na 8 džiči v obmiezovanie. Tež Sábske muzeu Budyšinie má júce ešte raz pozinský poskytk od rána 9. až do připodňa na pojenej po tesvom zašklinčné molovanie. Krok po kroku navožuja tam osobitú umielskú techniku, tak sa nastanie na šklince hotová molovanka. Džiči od 7 let môža sa za to ešte přizeviť pod ticket@zorbisches-museum.de. Všetci učarjo, kubvarjo, každýž niedeši a přichodní pedagogojo sú júce večer 6. na Božom šudu Rožanta přeprošení, potom přizamknie sa rozmova na zahodže. Štú sa za archeológiu zajmuje, môže júce večer kamienčanským elementáriu, po takým tamnejším západno-úžijským muzeju nimo poladač, tam ponže od večera 7. vo studniu Kestovec, abo Gestovec, archeologa iz krajno zariada za archeologiju při tem ujasnitaj, što namakanka vo času před nedže 3,5 tisíc letami přeradži. Skredu večer so mesač parcielne před svunco sunie, a to DZA s partnerami svieči, v bivej vodže zmeja od poponia 4 při vieži při Češke horie svojbne svedžin s teleskopami, experimentami a live hudžbu. A tež při krabatovom mynie čornom komcu zmeja to runia od poponia 4 svojbný program ko vokovo astronomie a vopkeđovania svunca zastup je domotný.

0: Možné svoje.
1: Mađanca Klaudija Hedušce nás hore.
2: Dopomňu se ište derje na vone svunčne džen, jako sem sa s pestovarskými džičimi do bližšie vokoliny podava. Vukodžovanie vokoho lisného hata byše rúne to pravé za odpínanie a odpočovanie. V obkýčbovachme, kak sa svetvo svunčných prúhov tu a tam přeštome vama, na čistú vodu pada, ktorá sa zvaha od lohkého vicika pohybuje. Miestom, za vobdživam zčiha tute krásne přírodne dživadelenie, vova jedna holčka z napšečivného příprioha, pojče raz spiešne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svieči na vodu a prúhy sa po vode pohybuja. To drbiče vidieč. Votud tež celé vulkotne vupada, přivova je holčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúhovala, sa ona k nám ročí. Zdá pak sa je trošku inak byč. Je telko perspektívou na živenie, na svet, na víru. Mnoho prúhu vama sa z jednoho svetva, ríka v spíve, ktorý šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam ríka, naše svetvo ríka Kristus. Mnoho prúhu vama sa z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektívy je vobdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje, Božia ľubošť a přítomnosť slikaj živenie dávace žôvo svetva. Na mnohých blakách sa vône vyšči. A drúde samo tak přemožace, sa krásne vyšťace a zbolace, kajž ve vonem vokomiku s dečimi.
1: Praj Klaudija Hedušcena na Božnom slovie, na roku a zamojitošči bačanskej osady.

0: Ski.
1: Dobro ranje, Mira. Što da je s tobu?
2: Dobro ranje, Beno. Što da debi za mnu bić? Ty nikak hinkaš. Si so zraniva? Ne te ja. Mam jenoš brutalneho gocora myškach. A palce me tež bola. Najskirre za mne tutun tyčin trening vupadne.
3: Chceš trening vupadne čtač? To teda scivo njenže.
1: Ojej, što da se konc tyčina jenoš činiva?
2: Kopaj curava.
1: To sme tola šici. Sobo tu mejach miru.
3: A po tuti nie si hiši teka sprucna bila.
2: Můj vůj Jan je mi čera sobu zau. Na beach soccerové turnír do Dresden.
3: Beach soccerové turnír?
1: Při beach soccerů jsou kopaňce na pysku raje.
3: Já vím, že to je, ty mudračko. Ale nejsem věděla, že by konstitučná taky turnír v Dresdenách. Hevak bych tam tež sobu rala.
2: Ne, ne, to by turnír profijo. Smoj tam s vůjom přiladovač byloj.
1: A ty jsi tam tak jara přiladovala? Zoči netko noze volite?
2: Ha, ha, Beno. Vojtala vistaj, zo rade nepšiladuju, kak druze raja. No, a mejachu tam tiš jedna rajniščo, džiš sem se moja sama vuspytač.
3: Cool. A kak to by?
2: Dužno se razpytala spišne po přibrhu bežeč, potom vieš, kak to je. A nimo toho raje so bosy.
1: Što? Bosy do bula kopaš? Bies dživa, zoči palce vola.
3: Ale při být sokoru, to na bůl tak tvěrdě naklumpané nie, kež hevák.
2: Když to nejsi zvučená, to přiušim pytneš. Vosebě na spočátku, když ještě na to nedíváš, kak do bůla kopáš. Tam si spíšně odvučíš, skýku cilič.
3: Och, bych smerč rádu tež raz být sokorová. Šo je na to vůsmerené, zo spíšnýšo tam a semže. Měnče rajniščo, měne rajarjo, kručery a žádné vůlge přetornění.
1: To klínčí, jako by nastajnosti action rajniščo kněživa.
3: Haj, a vosibě bada tam tohodla vo věle věce rotu.
2: To je paradís, za nadbyhorky. Ach, Thea, ty by najskýře hinakrečala, tyž by nitko mojej noze myla. Ja znajmniejsza raju jenę siście kopaczkach. Nie smyszak podamo, esiot kopaczki.

0: Jana Budziewiczich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Mužisku kupiel ve Vojarecach 15. augusta na tydzień jej zaurija. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunou zanierovač. Zdobo maja so vauki na zaunach zúporedžeč. V svojbnym púlu cedža dvožky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. Zajšvých letach je miesto Vojarece s pomocu penes za struktúrnu zmienu, hižo jaca hač 24 miliónov euro do kupiele investovalo, mes druhým za energetické zanierovanie. V Popice na Čpreviu přebyva včeroša 14 dzieci ve serbskim proznickim kempe. V lesnym šulskim dome cedža hač do piatka z nimi varič, s tobom planuja filmové večer, lievové vojen a vopytaja serbski šulski muzej v Stroži a budiski serbski dom. Towarstwo lesnych šulskich domov v budiskim okresu tute serbsko-ryčne lievo za mačano-ryčne a serbse vukniace dzieci lieca prvni kroč zariaduje. Niedže podra 1000 opytowariów bieše konstydzenia na wiesnym svedzeniu w Sernianach. Tam svedczachu małe jubilej, przed postalietami bychu wiesnenio po liet dziesatkach przestawki prini wiesny svedzen organizowali. Czera poponiu miachu kulturny program, w kotrym zladowachu na započatki NDR-skim czasu. Zdobom zariowachu dzieci a skupina line dance rejowarku ze Smerczaceje. V Radvorju je Modžina svoj 5. barový festival vuhotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 prosta ľudí. Konstedženia vuklinča Radvorju s hudžbným doponjom s kroščanskými dujarjemi, nimo toho mejachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie kšižarjo klietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnú. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvosa organizatorojo Towarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdžilič. Drbia pak serbsce moc, dokelž bude putnikovanie ryze serbske reči. Hač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vuleža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovest, čekiš nama kače tež na naše internetové strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zaso vele slunca a sucho večer snáč lokálne nevedra 30 do 32 stopňov.
3: Kajš čes na noji, že slyšeli je sa na křižovaništu Zecach nezbožo stavo. Kak je tam aktuálny stav, hač môžete tam tole přivšem hišče s autom nimo abo nic, to vám dotalne mžu prajč. Jeli abo učeš dostanu nové dalšie informácie, vás vizo nedom informujú. Hovak, naše končenie šo svobodné a tiež žane vyskače při pučach.
1: Serbský rozvoz.
3: Nedom 4 menšiny, pana Podževečich, podáme sa do posledné pol hodinky za dženca s Denisom Venclom.

0: Важне слово.
1: Dopomnju se ište derje na vone svunčne džen, jako sem sa s pestovarskimi džičimi do bližšeje vokoline podava. Vukođovanje vokoho listnao hata biše runje to prave za odpinanje a odpočovanje. V obkeđbovahme, kak sa svjetvo svunčnih pruhov tu a tam pšeštome vama, na čistu vodu pada, kotra sa zvaha od lohkoho vicika pohibuje. Mjestom, za vobdživam z čiha tute krasne přirodne dživadjelenje, vova jedna holčka z napšečivneho pšiprioha, pojče razpišne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca sveči na vodu, a pruji so po vodže pohibuja, to drbiče vidječ. Votut tež cele vulkotne vupada, přivova je holčeč podla mjestejo. Zoby holčka to přepruhovava, so vona k nam ruči. Zda pak so je trošku inak byč. Je telko perspektivou na živenje, na svět, na víru. Mnoho průhů vama se z jednoho světva, říká v zpěvě, kotře šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam říká, naše světvo říká Kristus. Mnoho průhů vama se z jednoho světva a my jsme jedne světvo v Kristusu. Jedne světvo, ale rozdílné perspektivy je v obdívač. Raz světva na vodě mi pokazuje, Boža lubošť a přítomnošť slíkaj živenie dávace žovo svetva. Na mnohých blakách sa vone vyšči. A drude samo tak přemožace, sa krásne vyšťace a zibolace, kajž ve vonem vokomiku s dječimi.
2: To praji Klaudia Hedušce na sore, džensišim nábožným svoje, nadavku a zamojitošti pačanskej vosady. A s tým je cimienčiny do dživečich.

Ja, do toho, co vám pak zpívárka Nicole Simonova ulicováš abo uspíváš, až mežo šo toj špíš, tekegaš droga dvojka jo, štucka pasuje dere k šincajšným témam, se myslím.

0: Základní školy Krabat Jan Šojcach, kde je se kapacity rozšíříš. Přijde na jo, až tam bylo více úkniků. V slednom šulském liše je tam dogron máte 200 až 60 žíši do šulého živo. Už i toho je na blízkém někajšném letanišču ve Trecach plánovaný nový industriový park. Pícajnský amt, s tým lice, až budu se toho dla ve blízkosti familie zasedliš, a také potřebáš šulské místno za svoje žíši. Južovoni jsou ve Pícajnském amtském úberku tomu přikvosovali a obzamknuli, tak pomenione vítaj chrom tej šule, kde se přetvaríš. Chrom nemogu až do nynta topíš, ve příchoře, kde je jen pak užiš mec přes celé leto. Južové přijdujícím liše s takým ve šulském liše 2007-2008 kde je všechno bežketové, to grono je ved stvarenja kubvajnskega kampusa. Štefani Kraucovec, VVC.
1: Zastojnstva su vedpojedne planovanja dona dauka dali. Koste budu že dogromade 5,000 €. Rozsužiš budu to v přiducem poseženju amtskega uberka v Pícnju v augustče. Na samskem termine, kje namekaš přechodne rozvezanje za rozčecu potrebu Jančojskeje šule, což nastupa mesto. Jadna idea je byla, a šula může také užiš špy v susednem domě generáciu. To pak jo amtský úberk sledný raz vedpokazal. Nento prezentiruju přegled, co te šake variante mogu plašiš Pícajnský amt. To grono jo také ved kontejneru za tu šulu. Vatsi by musel amt přetvaríš dom generáciu.
0: Jo, kak peže dali v Jančojskej šuli, to zgenješo za týžen v našom programie.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: V Grodku su tenkonstuženja svoj mjesčanski jubilej svešili, ale mimo Serbu. V Janšojcach a Mostče mogu se přemyslovaš, kak de se negajšna Janšojcka brunicova jama dali uvijaš? A v Škodoje su kokota vapali. Kto jo prijedny král vrduval a dalčne novosti svišeš o ninto v temňo. Ja som Diana Šicova a žicim vám dobre žijen. Grodkojski domovniski svežin pri gošpje 700 pješ a dvažastego jubileja mjesta jokojn stužinja přivabio jadnap pješ a stužasča tusac ogledarju do Grodka. Vieraškjo byl svežinski přešik cora z pješ a stužasča obrazami a 800 sobustatkojucimi. Z 22 letni Jozofi Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Niksu, ak Božo Grodk v přiducem leše při domovniskih svježenjach v regionje reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mejo berza za negajšnych grodkarjo, kotarech přemysluju se zase do svojego rodnego mjesta vrošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 13. augusta jo pak planowane cełodňowny serski mark w Grodku. Co bužo z tiju krajinu, kotoraž Janšojska jama jo zavestajiva? To, kde je gmene Janšojce most a derbno sobu rozsúžiš a se zapšegnúš do planovanskiego procesa. V přiducech letach, kde je koncept za uvijanje krajiny sobu užívaš, gmeinske zastupniki v Mostče budu víče na svojom posiedzeniu rozsúžiš, lec budu peneze za ten koncept k dispozícii stajíš za přiduce leta. Zakvad za koncept južo existirujo, to je regionálne uvýšové koncept okresa sprevia Nisa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlarjo dajo 12. septembra termín za väženje, žož mogu se direktne v jamie rozkledovaš. Dopoznaša z tie ture, deje se teke do koncepta zapisaš. V Škodoje su cora žňone svežin svešili. Obžiliwo jo se živi žuču a retovalo jo vesem golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovaništču blízko sprevje steva Nesa Valcukojc a aktuálna možinska šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nimskej rece povitavej. Prijedne dobeša toga dňa jo byl Maximilian Götzl z Rogozna. Vön pak jo teke vegin aktivne cvonk škodojskeje možine a jo se ako gostne reta obžiliu. Drugi král jo vordoval Tim Grundke. Češe mestno jo dojšpio Niklas Lenik. Ako kraloki su se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisawe gorki, na engelski pickles, dostanu svojski emoji na handiju. To je znate cynil Unicode konsorcium, kotarež postajio standard za kodifizirovanje rece za kompjuteru a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te mauke obraze za malcne zvuraznjenje zacušo v pisanych tekstach. Vod přiducego nališa deje te nove emojis na handijach se zjaviš, mimo tije gorki přižo teke svjetlak, radirovak a monarch mjatelik. Ogledarje boto mogu potakem pen lašče pokazaš, že su redne uljet mieli. K nedorozmiešam možo pak přiž z engelskorecnými písarjami. Vöni gronje, I'm in a pickle, ja mam problém. Kisawe gorki, te svoje teke při tej gorcoše vjelginderje, gledame na vjedro.
0: Vjedro.
1: Hopla nás v podpódňovej bramborskej vrstaňo žinca svinsne při maximálne 2 a 36 stopňach. Vodpodnia sú lokálne teke dešť a nevedra dla gorcoty možné. Teke víče vrstaňo svinsne při spodobnejších 3 a 26 stopňach.

0: Sobotu su ve Varecach stoletne obstaše Jacvokojc, drastvinego doma ve Svišili, tam obchovaju vidu vo serskej drastve a davaju ju dali. Na jubilijo prišlo viele luži z Dolne a Gorne Hužece. Nevece gščio prišlo ve serskej drastve, abo na nemeni ve drastvinach Žilach, viednica doma Kirsten N. Bemova jo ogledarjem drastvine dom pokazava a jo rozkvadva s cim se tamne tovaristvo zabera. Drastový dom opetujú tradíciu a nové technológie zviezaž. Zgromadne se s mladými fachnikami projekta Drastva Digital živajú na tom serské drastve digitalizírováš a ako tridimenzionálne modele predstavíš. Rovnocasne dáva staršia generácia praktickú vedu močom dali ved prirezania a šiša až k oplevaniu tradicionálneje drastve. V srežištu doma stoj zachovanje serske kulture groni Werner Böhme z peš a 80 letami nejstarše cvonk familie.
1: My prajeme, te rič je zasadna za serbstvo, ale tiž drasta zúrazni tak rec serbsku dušu a serbstvo, dokud ja vim od mojej vouky a tiež od mojej mačere, drastu v oblesť a nosič zvúrazní srbstvo. My čujeme tiež stajne dženca išče, zase ništo zmeni, tiež holce tu srbsku drastu noša. A ja tohle my prajeme, čas naše dživo, my stajne išče máme takrec srbske barbe tu v Vojerecach.

Predzajčna nímska identita bužo víče pla nás téma kníh ves titulom Die DNA des Ostens stoje ves režišču. Mňa za drugim, přes kulturný magazín, viežo vás víče Diana Šejcová a ja mám jano ešte čas s vami rozhodnováš. Ja som Anja Kochec-Švácová. Menšo spätobne a úspiešne týždeň.

0: MDR Sachsen, Serbski Rozvus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
1: Posledný týždeň prázdnino je so dženca zájú. Šulerky a šulery chcete si tutun zaviesče ešte raz tak pravie ľubič dač, pred hač naúročí so zaso šulský stres. A ničo so lepie k tomu nehodí, hač se pri liečných temperatúrach s přečelemi kvôdne napoj zesvodžič dač a trošku volejbul rač. Runie to činí so runie roženče. Vítajte, tu je Radio Sadgula.
2: Sadgula.
3: Môj start do týždňa.
4: Ach, kala. Što máš tyđen sa očo všetiť, Johnny? Ženci je pundžela. To dala vizu jednojš. Sadgula, bitch!

0: Aj keď prajene musme dženca s hosťom tu Rožinče a donodom blízko tu Putnické Vuky, džiš je dževata a s molom tiež posledná stácia našej bičtúry lieca bičtúra Rádia Zátkule. Mústva sa tu hižo od 6 piesku a natrabie vúbiedžuja a zoby náš turnier poplane odbiežal máme kajš kúždy týždeň. Tiež tu zase dve uvoľne zamovitejú a to staj dženca Franz a Hilžbieta a onaj prevoďže taj naše úsovanie s live doladami. Všako máte onaj najlepší pšelad o turnierie a když tu na listčinu poladám, na prieni na polad, to vidíš nedom tojšto mieno Franzo, keko mústvo dá si dženca tu dorožanta dojevo.
1: Dženca sme mali, ale máme 20 mústvo, to je jara spíšne bežo, to myslím, že jara spíšne prieč, bo ja nekotre mústva nážel nie sú mali soborač.
0: Podekým tiež džencniša stácia uknihovaná, kaž tiež posledný týždeň hižo v Kulove, to sme byli v lesnej kúpieli. To reka, rajný plán, vúpada kajky?
1: My máme 4 skupiny, a to na vysa všetko 5 mústvo, kúži raj napšičo kúždemu, a to na dvoch rajnišťach, jenom v Pilsku a na Trauje.
0: A když tu vidíš, my jsme již chytro daleko pokročovali v skupinské fáze. Může dát znoš so nekak rec, co dává favorita tu dženca, nekakým ústva podle, když jsou znáte z posledních týdženů, já si myslím, hej, abo?
1: Hej, na vizu máme například skupiny B, mústvo Pivo Elita, tam je již tři, nebo jsou již tři doboli, bude tak až živé myšlenca ve skupině C a ve skupině D, jsou tři doboli, hač dotel mústvo přečivo 10 kroč. Ale to sú my noho.
0: Aj, to, co ja tiež poneriec, to je meno, kýž je noho znano, to by usúvania hýšče aj zónime, što so za tutým menom cí. Na kúžde pát viedro, nie je jac tak horco, kajž přes cúbe džín, tu je netro kytro zamročené, veci, ktež trošku duje, to je za rajarkov a rajarjov na rajnišču malé užadanie, ale nalada je top, temperatúry tiež hýšče super, potekým to bude na kúžde pát hýšče reálne tunier. Ja sa po príchodnom spieve zase obšízeviu.

0: Mine na konc tydzenia odmě so radworju leca hižo piaty raz barowy festival. Miesacy do toho planowaše orgatrup festival przy Možinskim klubie. Tydzień do toho započaso potom na dwa areala. Miachu tam dwaj stanaj, kajž tyž technobunker. Náš zadkulár Claudius je so s klubovým šéfom Felixom Bauchom rozmoviau a so oprašau, kak byše konstitúdženia natvarjené.
1: Konstitúdženia na sebi by tak natvarjené, že sme mali piatk, náš knajpenkviz, naše natočené piva, když mu kýžli to činimo a pan mena o bule za väzku, kus také, za te kus to.

Aj rocho tu live z Rožanta tu runie pesku rajte mustve klumpaki a 1290 potekim oj trošku starša generácia tu dženca, ale to je jara renie, to sowieso tež jara veselime a tež tu dženca roženče mame vieso vieste motto, keď bubul, mame vieso motto, to sme přes našu celú beach touru mieli aj taký running gag. Wir haben jetzt direkt, so dass wir nach Kujde Party, hatte ich noch Preio, nach Kujde Stazi, hier den Motto sie bremst Lili, a Jensa je tut un Schlips a Mucha, sei ich mit Tüjen Kulowie, bitte Kupanska Drasta, wot povedu je Kliesne Kupeli, gdzie ich so nascha Stazi hat am Otmiwa, a des tu Jensa ladasch do Luji, potom dich uladasch, niko trich, z Muchu, aber ze Schlipsom, kreativne Schlipse, som ich auch wiedau, hier den Saxophonom, schon trošku dezentne s oblekom, tu nie je nikto přišel, kaže to popravom herak, tu na putnickej húdce s vášňom, to by dženca trošku převele bolo. A tu skvádno šnýrom raz užiju, so naspomňu, so je so jedna mucha pola nás vôte dáva, jedna taká oranžojta, šikovaná popravom, štúže potekým svoju muchu tu zubiu, ja neviem, hač přiráču, abo herak niedže, tu si môže ráde prítku svoju oranžojtu muchu zase vôte vzáč. A potom za niekotre menšiny činíme tiež tu roženče zase skupinský foto, što zatím si to poprom tiež kúžde miestom hižo by dobia viedeč, ale ja to potom ešte raz rozkladu, ale hižo netko raz za ľudí tu, za niekotre menšiny potom činíme skupinský foto.

Čakáš po Božej voli, spiwachu a čiwachu, rúčku, že stav im boli. Spokojení ľuďo, pokraju mne buďo. To mi znaje, to mi zna a to mi znaje šuďom. To mi znaje jenož tam, kde ša stajne přebyvám. Naše lese, naše hona, našu rolu v obstarám. Slunca skáča a soku a čiwam, čiwam v obsenie. Znána mača, džedom boku, svojbe šitko v ostane. Na rodnom našom statoku, z vutroby on ľubujú. Skiča moje svojbe skou, statok generáciu. Tule statok z Boža sa i cibi tu ze sviru. Kupo svojich vodcov, haj, džoniš moci stavách sú. Čišinský je spiro, kvaleše si kraj. Nespoce je dživo, statok buďe raj. Haj, doniš čemne moce, cieča čím zač. Přikranu sa noce.

0: Zadkula.
1: Neuse Zeus, Kuždu Ponjedu.
2: Niedźe 1500 wopytowarjow bě kónc tydźenja na wjesnym swjedźenju w Sernjanach. Tam swjedźachu mały jubilej, před 50 letami běchu wjesnjenjo po lětdźesatkach přestawki prěni wjesny swjedźeń organizowali. Niedźelu popołdnju mějachu kulturny program, kotrymž zhladowachu na započatki NDR-skim času. Zdobom zarejowachu dźěći a skupina Line Dance rejowarkow ze Smerdźaceje. Radworju je modźina swój 5. barowy festiwal wuhotowała. Tam witachu sobotu niedźe 350 ludźi, kónc tydźenja wuklinča w Radworju s hudźbnym dopołdnjom z chróšćanskimi dujerjemi. Nimo toho mějachu wšelake poskitki za dźěći. Mužisku kupiel we Wojerecach sobotu za tydźenje zaurija. Kajž jednače kupiele prajich chcedža tam jednu ze saunu ponowić, zdobo maja so wawki saunach zuporjedžeč. Svojbnym pulu chcedža dłužki reparować a tež silikonowe fugi wobnowić. Zajšwych letach je miesto Wojerece z pomocu pieniez za strukturnu zmienu hižo viace hač 24 milionów do kupiele investovało, miestru im za energetiske zanirowanie. Nowa šulska viednica serbskeje zakładnje šule Krosčicach je Hanka Vočerjowa. 35-letna Kozarčanka nastupi tute miestno hižo 1. augusta, z tym zakonči so 5-letna doba zastupnictva šule přez direktorov druhých serbskich zakładnych šulov. Kež krajny zariad za šule a kubvanie dale zdzieli, niestej za zakładnej šuli Budešinje a Ralbicach upisanskej procedurie hišče zakončene. Tohodla přepoda krajny zariad překodnje nadawki šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovej a Budešinje Aleksandrej Vauđe. Strohotnický zariad Zorjelského okresa varnuje před kupaniem Kvitanečanským z 5. jezoru. Příčina je silné rozmnoženie mudrých algů. Kajže zariad zdzieli, sú při kontroli s dobom zvěščili, zo je voda tu chvíľu chytro mutná, tež budeským z 5. jezoru maja dále čeže s mudrými mokrycami. Tam bych ju hižo před niekotrými tydženiemi varnovali, kontakt s jedojtými algami môže šelaké strohotnické čeže zavinovač.
0: Zadkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus. Každú pondelu.

0: Sme počas docpeli, prvnia hodina našeho dvúhodinského usúvania jeso hižo minová a s tým sa tiež náš volejbolový turnier rožinče dále a bolé ke konci kýla. Horcu fázu tu viezo tiež nás čelaku doživiče, slubiené. Chceme pak sa tiež s tamným športom zabírač a ešte raz dopredka zádovač na příchodnú pondelu. To, što ješ na každý pád vôstanie, je super hudžba. Klaudius sa prošujara.
1: Druhá hodina potekým tiež dále feci hudžba, veselí cmeče sa na prošuče skupiny Nové doby.
2: Uja šába, pevojo ruske holi, pozubi sa ty, vútroba mi boli, ja sa dženca ište prašam.
1: Depeche Mode maja za vás spiel Strange Love. Tež rok máme spřihotované spiel Numb, slyšíče od skupiny Linkin Park. Nitko smieče sa pak najprv veselíč na Andreju Špitankovú, ona má spiel Tu iš kroč za vás, viele vesela.
3: Zadkula. Šantamne je vo studve.

0: Aj ročo tu roženče a ja sem prvnej hodžince hižo naspomnil, zo chceme tu dženca kartce, respektívne dvojce, dve kartce vulosovač za Hutova Nights Party za dvaj týdženaj v Komorovie a naša challenge ta je celý jednora. Ja som tu rune hižo ľudí narečal a tu naspomnil, zo smieža šice tu semčinč, kýž sú zajmovaní na party, netko so bože rune dešťuje, ale nemôž ničo činč. Potekým, připosúhrač, vaša challenge netko tu je, bo máte nedom 40 sekúndu časa a dobíče na vašim handiu namakač jeden džen z tak veľa, kaž možno časa užívania vašeho handia. Nimmst du ja doch Bildschirmzeit. Wir sind prinne hodžince, hoj, videli, abo slyšeli jedne naprašovanie, o tom, što je vaša najljubša app, abo na kotru už nemžeče, hej, bez tie nemožeče. Potajkým, netko 43 sekundu beža, prošu, pýtajče jeden Jane One, a potom za 43 sekundu dobíče zalogovač, vaš Jane z najdlejším časom užívania. Je uzná prinne, Jezus. OK, s tým ja nesem ničiu. 15 hodinu uznajú, vižu. Nimale 16,
1: he? Dane outro.
0: To je zboha. Ač nás spáčo, to tak ničo vôžšie neostane. Jo, sú cínača po hodinu. Jo, nech tu cez svoj kontakt sem nudželič. To, jo. Praje. OK, čas je nimo, podekým. Handy je nablido. Also der Piatnač hodinu a 5 a 50 sekundu asi menšinu to si ja musu to jac nenže, jo su 14 hodinu a Piatnač menšinu, Cínač a pol hodinu, 14 hodinu, Piatnač hodinu, 5 a 4, Piatnač, 16 hodinu už jendiu čili.
1: Na hej, to jen také VM ládao, co džen, kajšto také bo, kus YouTube, kus TikTok, kajšto také, kus druhý skrojovať.
0: Haha, spáča, a ješť, a jac paniciat, okej.
1: Okay. Na tagesdurchschnitt.
0: Hevak. Ty máš 14 hodinu a 15 menšinu, što si tyčinu, ta najľúbša app, jo, ja víču.
2: Snapchat,
0: 4 hodiny Netflix. OK, to sú, jo, sú jedna. 3 hodina, 6, to je s príkladom.
1: Aj, abo?
0: 3 hodiny, to jo, opravdu. Po takým Jara Šelakore, čas je tu, tvoje meno?
2: Livia.
0: Dále?
2: Kurenkec.
0: Livia Kurenkec, ha?
1: Jakub.
0: Dále?
1: Škoda.
0: Podekým Livia Korenkec a Jakub Škoda staj dobyvoj dve kartce za dva týdženaj za Hutova Nights Party v Komorove. Gratuláciu v, alebo vojstej taj s partnerom alebo partnerku na listčine hosti a smieče podekým ako VIP. Celokon týdženaj sej tam doječ. Gratuláciu a trošku menej handy ubyč pošu.

dáme na časník, je krotko pona po 10 hižo po takým našu usovanie, te kila so ke konci, tenž náš turnier, vizo tu roženče so ke konci kila a ja poladám tu skrutka na plán, sme miestom hižo po finálu, po takým, hoj, horca fáza beží, finále so blíži, Pivo Elita, Dživa Miešenca, to je prvý meč a Janželk, vysoko 4, přečivo MK, Miločícam, to je druhý meč v pofinálu, potom v finálu chceme so trošku blíže volejbuli věnovač. Netko ešte raz posledná pokazka na přizivenie za náš finále. Ja vím, to sme již omieli, ale to nemá už husto dosť. Rec, šako so potom tiež predsa vysvetovice opak činia a mústva so potom odpovedne merzaja, so snáč nejsú přizivení. Ale hej, vážne je, že so všetci na tej regule Džerža, dokáž máme po zvučenom vášňu poprom všetko viac přizeveniu, hač mústvo, kýž môža potom na koncu sobou hrať, čo sú 20 či maximálne. Po takým skrinia dobiče, alebo ste dobili so znamenča junu na jednej z našich stácií v biehu Beach Volleyballovej túre Vobčelič a sobou hrať, tam ničí to mieno, s ktorým ste so odpovedne na tej stácii přizevili. Cio rajero, abo ci rajerki z vaša mústva doba serbsce moc, kužde rajer dobi z najmenša 14 let stary abo stará byč, kužda rajerka, a kužde mústvo dobi z najmenša jednu holcu, respektívne žonu mústve mieč. A hoj, od dženca džesačich potajkým, hoj za 20 menšinu nekak, smieče so potom přizevič, tam tež vám doporuču spíšne byč, dokež, hoj, tam zdieľa o sekunde dže, potom štú smies oborač a štú nic. Nám napísač mailku Jano Štoliči na zadkula@mdr.de a nic zabuč vieso to mieno toho mústva napísač, kajž tiež návodu a jeho kontaktové dáty. A tá novoska je tiež nám na kúžde pác najmenša cí hesva k vašemu týme napísač. Aj my chceme vidieť, čo zvodkešte, što ešte snáno, kak ste so namakali, kaký konstelácia nastáva, kakú sto raječe a dže. To potek im informácie za nás a potom, kež prejene prinie 20 mústvo, ktorež so přizeví a šitke umenenia spielni, šitke umenenia, to je vážne, smie so na turniere Vobčelič, tu iš vám veľa úspecha a to tiež hižo pokazka za příchodný týden, tam je potom start hižo na po 6, tak so dobiče 17 hodín hižo na miestne bieč a so přizevíč, tiež to jara vážne, so ste s dybkom pečich v Miločicách a na po 6 potom na Rajništu stejče, dokež tiež tam, když se tam še pozdě, hoj, to je potom, že sami vina, potom může se so tiež diskvalifikovat.

Poradzene na úrod do druhej ligy za energiu kočebus do čera popodňu bie, a to samo sportsiu nostalgie. Užičenio sú přečivo Hannover 690 z C1 dobili. Přitom technisce všetko tak pravie nebežeše, do zavizdania najprv komunikácia súdnikov nefungovaše, do druhého počasa potom tiež ešte milina štadion neupadne. To kuriózne, hižo 1997 by při postupnej rie přečivo Hannoveri kočebusu milina upadnova, a tiež tedy dobil energia. Športovie postará sa tunkroč predovšim toľkaj cigárči vo úspiešný návrod, rek loňče je postupnej sezóny trechy dvojce, ale znáno samo ešte väčší rek na stronie energie kočebus by ich nový brota, Marcel Lotka, když je šo džaržav, štož by k džarženiu a samo ešte nekotre přidatné bude, kotrež je nož na dobrým dňu džaržiš. Po 12 letách je kočebus po takým zaso druhej zviazkovej líze a štartuje direktne s ciomi dupkami. Bez dupka, ale za to s ciomi přečujnými vrotami zahají som jestem Rainer doma za drežďanských Dynamo, co a to v Nürnbergu.

Aj, Ročo, tu v Roženče live na šulky finále mestom hižo beži. Potek im tu nejaký las oke konce a šice sú sa tu pri Bieskovom rajnišču aj zestupali asi tutu na piaturu vobladaja a nastupia pivo Elita přečivo Janžel Kursoko 4. Skrutka za tiež našich připosluchárov a tiež za všich tých, když tu ste a znač rajarkov a rajarov na rejnišču neznaja. Po pivo Elita ste na rejnišču Frederik a Česčan Langa, Melina Riedl, Fatima Maro Moradi, to je náš franskus spoločný napísal, Henrik Dreyer a Phil Bulank. Janžel Kursoko 4, to je mústvo okolo Eliasa Komora, Mati Kober, Ksenia Koberec, Koberec Nan. A to piato, to ešte sa oprašeč, to sme tiež typovali, že to tiež je jeden Kober. Ale to sa nikdy nezmyslí, spolne pejne. Šojene, na kúžde pát Jara na piata rá, 8-7 stej tu runie za pivo Elitu. Nadpie Matia Kobera, Jara silne, ale tiež přiúzate. Ďalší silne nadpie. Vopravdže, sreč bloka preky do pola, potajkým 9-7. My rajme tu netko, hač do jednače, dvojce hač do jednače. Jeli je potom nerozsudne, potom so jeden cejči raz, hač do jednače raje. Pri nás hačba, pak so tu netko k konci kila Matekova s dalším nadpiehom. Dobie lob, Jara clever, ale Jara silne skočene. Přiúzate, netko pivo Elita, Jara silne. Použiju 6 blok nuc, potajkým netko sačbou rybk za pivo Elitu. Tež vysoký nivou zase tu použít koně celý turnier hižo, keď jsme to zúčení. Nadávok přiúzate, přistajené, ale nic dere došť, tak so nebe nadpě možné. Nadpě pivo Elita do Saka a potom won. Jesač, Wosom, Janžel Kursoko 4, šitko ište nucka. Koborec Nan, netko s nadávkom. Dosredža, přiúzate, ale aj, nic dere došť, přiúzate, Jesač, Jereč. Koborec Nan, ďalší pospět. Krutky, Jara Krutky, ohu, topadeký. Prina sáčba, prini dybk, prini hulky dybk za pivo Elitu. My džeme do hučby a potom zase ručo tušin džeme k druhej sáčbě našeho hulkofinála.